0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní mí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkón z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě Čubou do Hamburgu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétně příklad už vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával a tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Hezký večer, vážení a milí přátelé. My to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strapňovat někam do ciziny. Když i v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Tak náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na náhradě Alpy, Lipno vám na náhradí Atlantik a Berunka vám na náhradí Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel zapravu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šo. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel se sem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. No takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam toho samozřejmě vešlo víc, že? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil k té studené Vltavě. No, vylezla jsem s tím vlastně, co to plácám. Ono bylo hezký sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle po Haní. Toto byste nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Blanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička, nebo slepec třeba, nebo se zeman. A představte si, že oni to díře ještě dali mé jméno. Mé jméno se to nějaká Macecha nebo Maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodí si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočilo D99 sebevrahu a že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se... Že bych tam snad skočil já, nebo co? No, lebo vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobu vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě to taky ještě pořád mlátí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. V tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babí nechce vzít do český televize jako hlasatel. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Bo oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, já se nebojím, tak jsem tam vylez. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama a najednou vám koukám, za kamenem leží pes a sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No, co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No, ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím, na tý rodný hroudě, tady doma. No právě, no a o tom to je. Na

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat tom,
3: tady,
2: aby si spal s holkou doma, to víš. To určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě. To je hrozný.
3: Tak nech aspoň kazinu.
2: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ty ještě takhle dlouho.
1: Podívej se.
3: Já si zalezu pod kazinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takovýhle si, já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám potravený celý, můžeš. Pořád si pozval.
3: Já
2: mám potravený celý
3: večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale
2: prosím
3: tě. Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne, opovaž se, dostaneš ode mě těch pár facek, ještě
1: něco udělej. Nezmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: Jo, tak to je hezký, tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to, to si tak opilej, nebo co?
1: Ježišmarja, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom, to je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, pojď si sem lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. Aha, to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle
3: blboviny? A žádný blboviny nedělám. Ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si
3: půjde? Prosím tě, mami, mlčuš a dej mě pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout je to vyřízený.
2: Opovaž se, no, tak já tě budu ještě podporovat, víš, aby si s ní spál.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No lidi, já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne, hole.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, se do mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, jo.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít ve stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
1: Ježiš,
2: a ten dedávno vám to jednou bude dělat, tohle sto.
3: Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. No. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout, tohle sto?
3: Nedává, já jsem na tebe zprostý a sám je na tebe zprostý.
1: Hele, ty nosej facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježiš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba.

0: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
1: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
0: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
1: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
0: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
1: Co to?
0: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: No. A co? Máte nad proti tomu něco?
0: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
1: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel. Že?
0: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
1: Ještě skázalo, čo, promiňte, ano. Napadne hned na začátku.
0: Ne, nezlobte se, pokročíme
1: no,
0: dále.
1: Nic se nestalo, no, prosím. Ne, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
0: No, prosím, tak proč sportujete?
1: Co?
0: Proč sportujete?
1: No, váš, a už je to zase tady. A zas ta původní otázka. Jak s udělání? Jak divoce?
0: No, dále, mistře, dále, no.
1: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
0: Teď se to řekl dobře, mistře.
1: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Ano. Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
0: Tak promiňte, ano.
1: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
0: Ve zdravém těle.
1: No, co je tam?
0: Zdravý duch, mistře.
1: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
0: Ano, tak to jistě ne.
1: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. Víte, já vím svý. Pokládejte mi otázky.
0: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
1: Jak myslíte omezené?
0: No, ve vašem omezeném...
1: Myslíte omezeném?
0: Ano.
1: Máte na mysli Šimka a nárožní?
0: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
1: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
0: Ano. A co v zimě?
1: V zimě se kouluju. Když se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Totiž bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, pan inženýr Kloubec, našel v šanonu se štítkem Melasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen, že spis do šanonu Melasa Vídej nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Naštěstí to věděla jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí dědeček na podzim v roce 2006 svazek ukázal, věděla okamžitě, kam ho má poštou poslat. Naštěstí ho poslala doporučeně. Čili Cimrmanova hra má dva objevitele a my oběma děkujeme. V čem je význam dymokurského nálezu? Tak především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa Járy Cimrmana mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Cimrman během první světové války, jak se ukazuje, prokazatelně žil a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Lůr v Praze na Národní třídě. A tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, jak dobře se tu cítil, posadil hrdiny své hry do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při svém pátrání po Cimrmanových stycích s Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, který jenom usvědčuje profesora Fiedlera z žalostné znalosti češtiny a může snad soutěžit jen s dnes už jeho slavnou překladatelskou botou, která ho zase usvědčuje z neznalosti angličtiny. Když totiž přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. No, vraťme se. Cimrman skutečně platil v Louvru za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel, schudlý advokát Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu. No, profesora Fiedlera mohla svést na falešnou stopu jedna věta z Českého nebe, v níž je zmíněna Cimrmanova jaterní choroba, ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoli alkoholem. Ostatně tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze, získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi a od té chvíle platil zase za největšího pijana on. Vis Max Brod, Kafkova proměna.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď tady máme Terezku dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou líčidla se skrývá Miss Česká republika Terezka dobrovolná. Ahoj, Terezko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starší, mladší spolužák, že?
2: Ano.
1: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátel, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
3: Repetent.
1: Jirko, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
3: Já si myslím, že to bude delší, tak nazdar.
1: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirko, počkej, To byl žert,
3: nazdar.
1: Já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli. Přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalejší, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, bo já jsem si zapomněl občanku u nás.
3: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsi mi nechal na hotelu. A nevěděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj ty jsi tam
1: to
3: přijel na zájezd.
1: To přijel já.
3: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
1: Říkám, ne. Protože jsem nevěděl, co si zase napáchal, rozumíš, říkám, pro jistotu ne. No tak mu vraťte tady tu občanku a říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ním zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti, já jsem byl někde na hotelu zase, naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal u sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jít večer hrát poslední leč s Pecou, musím jít hrát na Slovensko, rozumíš? Dobré, ty se, my tam hráváme každý měsíc na Slovensku.
3: S studiu.
1: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď? No tak, když má Barťák tady občanku, zkusíme to na Barťáka. Tu občanku jsem se dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
3: Pica?
1: Peca, jo, protože jsme hráli poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Který s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme.
3: Celnice?
1: A tentokrát po mně chtěl občanku. Protože obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, pojď, já jsem do známý, víš? Mě znají celníci, no. Teresko. No a teď, a on se podíval na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku, podíval se na mě a říkal, jděte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku a říkám, dobrý den. Prosím vás, minule. A on říkal, no minule. Vy jste si všiml? A on říkal, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, proč jste nereagoval? On říkal, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. Já jezdím na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Hladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kuta. On byl na korupku. A on někdyž do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežet pořád ty králíky. Inženýr B. Nežet pořád ty králíky, ono je řádit ta myxomatóza. Říkám, prosím, to u nás není. A oni říkali, ne, to se projevuje prostě, ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? A on říkal, prostě neotravuje. On říkal, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu mixomatéz, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mě zvyšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
3: Doktor B?
1: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty jsi ho znal? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, čekaj, že jsi pozval
3: sestru.
1: Kamaráda a dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
3: Nezvyklá ročáda.
1: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no já se domnívám, že mám mixomatózu. Říkám, mixomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říkám. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, ne. Chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě... Jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, ano, hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ušalili ty uši, opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, když se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk, říkám, na co klobouk, že si budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky, on říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů. To je zase knížka nějaká. To. No, boxer taky musí žít. Kulturně. Ano, já. Například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání. Já nevím, tak. Nos z bděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, i takový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax. Černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Pamatujte si, že... Box, život mi uštědřoval prudké rány.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava 101.1

Fontána, to bude na pořád.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Casa Indigo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi.
3: Co se děje v kraji?
4: U Moravských Budějovic na Třebíčsku havaroval včera odpoledne autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Silnice byla asi 3 hodiny neprůjezdná. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová, Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kroucký. Hezký den.
3: Rádio Jihlava. 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Smetanovy sady v Jihlavě jsou znovu otevřené. Ano, ve smetanových sadech se opět mohou projít lidé, posedět na nových lavičkách, prohlédnout si proměněný park a odpočnout si. Na čerstvý trávník je ale zatím vstup zakázán. Mladá tráva totiž potřebuje zesílit. Právě správné zapěstování nových trávníků je podle odborníků nejdůležitějším krokem. Tráva musí projít procesem takzvaného odnožování, při kterém se vytváří hustší a pevnější porost. Aby k tomuto procesu mohlo dojít, je důležité trávník chránit a nevstupovat na něj. Nejde jen o to trávník založit, ale hlavně ho správně zapěstovat, aby vydržel velkou zátěž při akcích. V parku přibylo 14 stromů původních, ale i nepůvodních druhů. Vysázeny byly například jírovce, javory, buky, duby, lípy nebo dva druhy ovocných stromů. Stromy doplnily také desítky keřů a stovky trvalek, cibulovin a růží. Tak krásné léto a hezké prázdniny.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dobré ráno, pojďme se podívat na dnešní den 9. červenec. Rok 1357, v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel. V roce 1877 byl v tento den zahájen první wimbledonský turnaj. V prvním ročníku se hrály pouze singly mužů, hrálo se na trávě a turnaje se zúčastnilo 21 amatérských hráčů. A v roce 1968 tým lékařů v Bratislavě provedl první transplantaci srdce ve střední a východní Evropě. 54-leté ženě operovali orgán o 8 let mladšího muže. V roce 1834 se narodil básník, spisovatel a novinář Jan Neruda a v roce 1956 tento den zase americký herec Tom Hanks. A svátek dnes 9. července slaví Drahoslava a Drahuše. Všechno nejlepší a dobré ráno, hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Světlá nad Sázavou na Havlíčsko-Brodsku začala budovat volnočasový areál s hřištěm, zelení, jezírkem a ohništěm. Umístěné v něm budou také kamenné sloupy připomínající menhiry. Město upravuje přibližně 7000 metrů čtverečních území, kde se staví rodinné domy. Stavba za desítky milionů korun by měla být hotová příští rok v květnu. V areálu s matovými cestami bude dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště. Bude tam také malé jezírko s potůčkem napájeným vodou z již vybudovaného vrtu. Okolo ohniště bude 8 žulových bloků, vysokých okolo 2 metrů. Město nechá vysadit stromy, část parku bude upravena jako louka. U parku bude rovněž sociální zařízení a nabíječka elektrokol. Tak jestli se dnes uprostřed týdne chystáte prázdninově na kolo, tak si to užijte a právě teď skvělý poslech a dobré ráno přeje Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky a kluci, dnes pro vás máme tuhle otázku, naše zlatíčka. Z jakého materiálu se šije oblečení?
2: Z nějaké z nitě.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance, shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání.
4: Co se děje v kraji?
5: Jemnice na Třebícku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města přístupná turistům. V Barceloně včera padl absolutní teplotní rekord, a to 40,7 stupně Celsia ve výše položených částech města. Je to nejvíc za 112 let měření. Španělsko čelí od neděle nové vlně veder. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Záložník Alexander Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě. Nejvíce střel zatím vyslal lídr tabulky kanonýru Argentinec Lionel Messi.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam vás vezmeme? Prázdninový program pokračuje. Léto v Jihlavě. Pojďte si vybrat z koncertů letního kina, komentovaných prohlídek, akcí pro děti i dalších zážitků napříč Jihlavou. Tak právě sérii promítání v letním kině odstartuje dnes životopisný film o životě Michaela Jacksona. Začátek v 21 hodin a 30 minut. No a v rámci léta v Jihlavě dnes na Masarykově náměstí od 16 hodin skupina Galáni. Užijte si to a dobře se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?

Právě dnes 9. července má svátek Drahoslava a taky Drahuše. Přejeme všechno nejlepší, dámy. Další písnička bude určitě pro vás. Rádio Jihlava už chystá další hudební nabídku. Vy si užijte a příjemné vstávání a hlavně hezké ráno s Rádiem Jihlava. Dobrý den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neříká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Máme tady omezení na hlavním tahu z Jihlavy do Brodu, dopravu řídí semafory. Omezení na úseku od Antonínova dolů v Jihlavě směrem na Zvoněv. Už začala probíhá oprava téměř 3-kilometrového úseku od Antonínova dolů v Jihlavě na silnici směrem na Štoky. V současné době jsou semafory od 3 věžiček až k obci Zvoněv. Opravovaný úsek je dlouhý téměř 3 kilometry. Vozovka byla skutečně ve špatném stavu. V místech jsou vyjeté koleje, hrboly, výtluky. Očekávejte kyvadlový provoz a zdržení ve špičkách. Omezení a oprava potrvá do srpna. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava. A dobré ráno k tomu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: čtvrtek, datem 9. července, přeje Rádio Jihlava, za chvíli už pomaličku dnešní čtvrteční dopoledne, tak přidáváme právě teď motto pro dnešní den. Tady ho máte. Včerejšek je historií, zítřek tajemství a dnešek je dar. Tak si ten dnešní den určitě užijte. Hezký den, dobré ráno a příjemný poslech přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Lovský.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezony. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi.
2: Co se děje v kraji?
3: U Moravských Budějovic na Třebíčsku havaroval včera odpoledne autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Silnice byla asi 3 hodiny neprůjezdná. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliette Binoche, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová, Nosková narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
4: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Ulice Romana Havelky se bude i letos opravovat. Zbývá poslední úsek, víc o tom za chvíli.

0: Deští.
1: Ladíte rádio Jihlava, poslední etapa oprav čeká letos na podzim frekventovanou ulici Romana Havelky v Jihlavě. V lokalitě půjde o společnou investici hejtmanství a města. Dělníci se budou věnovat poslednímu neopravenému úseku, který je mezi křižovatkou u Hobby Marketu Oby a křižovatkou s Hybráleckou ulicí. Kraj opraví silnici a most přes Smrčenský potok. Město naváže úpravou společné stezky pro pěší a cyklisty. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta. A vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, že se v češtině zdravíme tak, jak se v jiných jazycích zdraví námořníci. Řeč je o neformálním pozdravu ahoj. Zmíněné slovo se poprvé objevilo v angličtině, a to v polovině 18. století. Nejdřív tamní ahoj zaznívalo výhradně mezi námořníky, kteří tak na sebe volali z míjejících se lodí. Následně se ujalo coby pokřik vodáků a trampů v němčině, odkud ho převzala čeština a rozšířila jeho uplatnění na všeobecný pozdrav. Proč u nás zapustilo kotvy zdravení po námořnicku, ačkoliv nejsme námořní velmoc, není zcela jasné. Snad tomu napomohl fakt, že citoslovce ahoj znala čeština už dřív. Ovšem používala ho pro usměrňování zapřeženého dobytka při práci na poli. Dnešní pozdravné ahoj zní tedy stejně, ale z hlediska původu jde o jiné slovo. Teď už další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Jihlava. Jihlavská zoologická zahrada se po dvou letech vrátila k tradičnímu chovu rysů karpatských. Pár rysů z loňského odchovu dostala z Německa a z Francie. Do opraveného výběhu už byla zvířata vpuštěna. Novinářům to alespoň řekl ředitel zoo Jan Vašák. Jedna samice rysa před Vánoci v roce 2022 překonala oplocení a ze zoo utekla. Nepovedlo se jí najít. Dva zbývající rysy později zahrada předala do jiných chovů. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou to zprávy, vítejte. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit.
3: Co se děje v kraji?
4: V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla, mezi tím vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Vysoká škola polytechnická Jihlava bude upravovat náplň některých oborů. Co o tom za chvíli?
3: Rádio Jihlava. 101.

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Vysoká škola Polytechnická Jihlava bude upravovat náplň některých oborů. Chce, aby absolventi našli uplatnění při stavbě a provozu jaderných bloků v Dukovanech. Nový obor kvůli tomu ale akreditovat nebude. O úpravě oborů jedná jediná vysoká škola na Vysočině se společností EDU 2, která má výstavbu nových bloků na starosti. Diskuze se týkají zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků, a to jak pro samotnou výstavbu a následný chod elektrárny, tak pro podpůrné profese, které budou pro realizaci tohoto rozsáhlého projektu nezbytné. Po důkladné analýze stávajících studijních programů a profilu absolventů společně došli k závěru, že není nutné akreditovat zcela nový studijní program. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší?
2: No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, jihlavská záchytka láme rekordy. Jen v červnu tam přijali 153 osob z celé Vysočiny, tak víc o tom za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Kdy hledáme signál?
1: Ladíte Rádio Jihlava, během jediného měsíce bylo v červnu přijato na protialkoholní záchytnou stanici v nemocnici Jihlava nejvíce osob v historii, a to 153. Počet opilců, kteří jsou do krajského města svážení z celého kraje, stoupá. Mezi klienty záchytky se ale objevují i třeba osoby, které tam zamíří opakovaně. Absolutním rekordmanem je muž, který byl na jihlavské záchytné stanici umístěn již 293krát. Jihlavská záchytka funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je jediným zařízením svého druhu pro celou Vysočinu. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: I think they can make it a better place.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Trefíte se?
3: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Přes 40% kontrol, které zatím provedli inspektoři České obchodní inspekce na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, zjistilo nedostatky. V 11 případech šlo o prodej alkoholu mladistvým. Pracovníci inspekce v prvních dnech festivalu provedli 48 kontrol. Pokračovat budou i v dalších dnech. Festival končí v sobotu.
5: Co se děje v kraji?
6: U Moravských Budějovic na Třebíčskou havaroval včera odpoledne autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Silnice byla asi 3 hodiny neprůjezdná. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merce zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká od 14.30 našeho času Američanka Coco Gauffová. Nusková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska už máme čtvrtek a to s datem 9. července. No a svátek dneska slaví Drahoslava. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď je krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava znovu býti vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, jak nás o víkendu sežehnou tropická vedra. Taky si řekneme, že Rusko nemá šanci válku vyhrát. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
5: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte čtvrteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Jedním z nejočekávanějších filmů letošních varů byl časosběrný dokument o 63-leté zpěvačce Báře Basikové, za kterým stojí režisérka Helena Třeštíková. Zaznamenává její život od útlého mládí a odhaluje i kde co z jejího jinak dost střeženého soukromí.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Americká reperka Cardi B rozhodně ví, jak na sebe strhnout veškerou pozornost. Na pařížský týden módy dorazila v outfitu, v němž působila jako oživlá socha z antických dob. Ovšem zrak všech přítomných rychle sklouzl k jedinému provokativnímu detailu. Vrchní díl šatů totiž tvořil pevný korzet připomínající bílé brnění, který na sobě ale nesl

0: Dokumentární série Láska bolí, ve které zpěvák Radek Banga otevřeně mluví o domácím násilí v dětství, vyvolávala ostrou reakci jeho bratra dvojčete Patrika. Novinář totiž tvrdí, že jeho bratr veřejnosti dlouhodobě předkládá vlastní verzi reality a na rodinném a notně přibarveném příběhu jenom vydělává.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Baví se dvě kamarádky. A jak si na tom s tím svým?
2: No dobře, už mluvil i o manželství. Řekl, že má ženu a dvě děti.

0: Krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak má dneska svátek. Jsou to Drahoslava, Drahuše, Berenika a Letície. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Hezké čtvrteční dopoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Tak se teď zaměříme na dvě pranostiky, které platí pro dnešní den. Jedna říká svatá Berenika, léto ještě neutíká. Nebo na svatou Drahuši, déšť léto neruší. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den u zpráv. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje za možná svůj dosud nejdůležitější krok posílení kompetencí praktických lékařů. V prvním půlroce vlády Andreje Babiše se podle něj daří stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění. Program ve zdravotnictví se podle něj zatím podařilo splnit zhruba z 18%.
3: Co se děje v kraji?
4: Svitavy připravují modernizaci autobusového nádraží. Město si zadalo koncepční studii, která navrhne jeho novou podobu. Jednou z uvažovaných variant je zmenšení areálu, snížení počtu nástupišť a využití uvolněné plochy pro parkovací místa. Ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Tyler byla na konci dubna hospitalizována v Portugalsku a následně podstoupila akutní operaci střev, po níž se její stav zhoršil. Zpěvačka měla letos vystoupit na festivalu v severních Čechách. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3 na sety. V tabulce klesly na 11. místo. Vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj, kam se probojuje 8 nejlepších týmů. Dnes je čekají Nizozemky.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska máme čtvrtek, je 9. července, odbylo nám 12 hodin a já vás tak vítám při poslechu Rádia Jihlava. V následující hodině mám pro vás připraveny písničky, informace a zábavu. Třeba už za chviličku mám pro vás recept na letní salát Koleslav. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hity a přeji příjemný poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas, no a nabízí vám recept na letní salát Koleslav. Hlávkové zelí nakrouháme najemno, prosolíme, zakápneme olejem, necháme chvíli odstát a potom rukou promačkáme. Mrkev nastrouháme, cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a oboje je přidáme k zelí. No a pak si připravíme zálivku. Majonézu, bílý jogurt, citronovou šťávu, hořčici, cukr, sůl a pepř pořádně promícháme, no a nalijeme ji na tuto zelenou směs a pak necháme v chladu odležet.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Další důležitá oprava se chystá na ulici Romana Havelky. Tentokrát půjde o zbývající neopravený úsek mezi křižovatkou u Oby a křižovatkou s Hybráleckou ulicí, včetně mostu přes Smrčenský potok.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Na přelomu června a července v Evropě padaly teplotní rekordy a podle předpovědí se horka opět vrátí. Množství obyvatel starého kontinentu tak mění plavky za větrovky a o dovolené míří do chladnějších destinací. Nejčastěji se chystají do Švédska, Švýcarska nebo Rakouska.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkné odpoledne. Pražský vrchní soudce na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září.
3: Co se děje v kraji?
4: Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
3: Rádio Jihlava.
1: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
5: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na herečku Kajru Hrachovcovou. No, tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít. Já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Kajra Hrachovcová na filmovém festivalu. No, odvážná proměna. Vítejte v bulvárním okénku. S úplně novou vizáží se na Karlovarském festivalu ukázala Kateřina Kajra Hrachovcová. Vlasy zkrátila na minimum, takže už nepoužívá nůžky, ale holící strojek. A přidala také piercing do obličeje. Své dlouhé vlasy schodila před několika měsíci. Z krátkého sestřihu má hlavu oholenou na takzvanou jedničku, což je délka do 3 mm. Svou image také doladila platinovou barvou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce: tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: V turecké metropoli Ankaře se ve středu začal summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání byly vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Rusko nemá šanci válku na Ukrajině vyhrát, řekl na summitu v Ankaře německý kancléř Friedrich Merz. Ten ocenil, že spojenci ve většině členských zemí NATO výrazně posílili výdaje na obranu. Ze summitu v Ankaře podle něj vzejde úplně nový duch NATO, který alianci ještě více posílí.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 9. července, ale taky už máme čas na to, abych se s vámi pomalu rozloučil, protože už je připravena Katka, aby s vámi strávila následující 2 hodiny. No a potom přijde na řadu 16. hodina a to se sem vrátím zase já. Do té doby se mějte krásně, poslouchejte Rádio Jihlava a čau vás Fugas.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou to zprávy, vítejte. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit.
5: Co se děje v kraji?
6: V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla mezi tím, vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Buďte s námi, mám podrobnosti.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. Kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Od pondělka bude uzavřena Hradební a Brněnská ulice, a to v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz i MHD. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k Okružní. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neříká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Jihlava, před námi další hity a tak víc o tom, že Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Další informace za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Přes 40% kontrol, které zatím provedli inspektoři České obchodní inspekce na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, zjistilo nedostatky. V 11 případech šlo o prodej alkoholu mladistvým. Pracovníci inspekce v prvních dnech festivalu provedli 48 kontrol. Pokračovat budou i v dalších dnech. Festival končí v sobotu.
2: Co se děje v kraji?
3: U Moravských Budějovic na Třebíčsku havaroval včera odpoledne autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Silnice byla asi 3 hodiny neprůjezdná. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraji summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merce zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Coco Gauffová, Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka vám přeje pohodový den. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Víc informací za momentík.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava také dnes. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Teď ale z rádia Jihlava další hit za hitem, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta. A vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: historické šachty svatého Jiří. Další podrobnosti přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužena odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte pohodový den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné odpoledne. Pražský vrchní soudce na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září.
5: Co se děje v kraji?
6: Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi tím pádem na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že máme dneska čtvrtek a že je 9. července. No a před námi je společné odpoledne, kdy vám budu opět nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že Brtnice je úplně odříznutá od světa. Nebo si už za okamžik dáme pohádku. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě nadále zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
8: Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na vlnách Rádia Jihlava, na kterých právě teď za vámi posílám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: No tak to je teda paráda, to se teda máš čím chlubit, takovýhle vysvědčení. Tomuhle ty říkáš vysvědčení? Hele, kamaráde, já když chodil do školy jako ty, tak jsem vůbec nevěděl, jak taková pětka vypadá.
2: No já vím, tati, proto jsem ti dvě přinesl ukázat.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší? No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, tím pádem jste dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Řidiči v Brtnici už od začátku dubna neprojedou na Třebíč ani nad Luka nad Jihlavou. No a přesně před týdnem se uzavřela i silnice na Jihlavu. Tím pádem Brtnice zůstala úplně odříznutá od světa. Místní cestu do krajského města zkrátí povolenky, kterých radnice rozdala už 2000.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným. Jsou i věci, kterými se nedá příliš chlubit. Jako třeba to, že během jediného měsíce bylo v červnu přijato na protialkoholní záchytnou stanici v nemocnici Jihlava nejvíce osob v historii. 153. Počet opilců, kteří jsou do krajského města sváženi z celého kraje, navíc stále stoupá.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Přes 40% kontrol, které zatím provedli inspektoři České obchodní inspekce na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, zjistilo nedostatky. V 11 případech šlo o prodej alkoholu mladistvým. Pracovníci inspekce v prvních dnech festivalu provedli 48 kontrol. Pokračovat budou i v dalších dnech. Festival končí v sobotu.
4: Co se děje v kraji?
5: U Moravských Budějovic na Třebíčsku havaroval včera odpoledne autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Silnice byla asi 3 hodiny neprůjezdná. Německo se s vládou Spojených států dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk a jejich rozmístění na německém území. Oznámil to kancléř Friedrich Merz. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v turecké Ankaře. Německo tím podle Merce zaplní strategickou mezeru ve své obraně. Přestože čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe neuspěli a vypadli už ve skupině, jsou po skončení osmifinálové fáze týmem s největší průměrnou rychlostí. Záložník Alexandr Sojka ve stejné statistice mezi jednotlivými hráči figuruje na druhém místě.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chviličku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. No a já vám k nim přeji hezký poslech.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 9. července. No a i v tento den se rodili slavní. Třeba básník Jan Neruda, hokejista Jiří Holík, houslista Jan Mráček, ale taky třeba americký herec Tom Hanks. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Happy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 9. července.
1: Policie Jihlava.
0: Vysočina Fest o víkendu zaměstnal jihlavské policisty. Hned několikrát museli hlídky výjíždět k mladým lidem pod vlivem alkoholu. Nedaleko od amfiteátru došlo také k fyzickému napadení. Kromě téměř 40 přestupků, které vyřešili pokutou, se podařilo také odhalit dva řidiče pod vlivem drog.
1: Policie Jihlava.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl.cz, víte, či hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro poplatní. Zveme vás na první den pondělí 13. července od 11. do 16. v prodejně utapí peč. Více kratka.lidl.cz. Jmenuji to, co vyplatí.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. No a já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
1: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, Zadrak. Drby a aktuality ze světa hudby.
0: Jedním z nejočekávanějších filmů letošních varů byl časosběrný dokument o 63-leté zpěvačce Báře Basikové, za kterým stojí režisérka Helena Třeštíková. Zaznamenává její život od útlého mládí a odhaluje i kdeco z jejího jinak dost střeženého soukromí.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Americká reperka Cardi B rozhodně ví, jak na sebe strhnout veškerou pozornost. Na pařížský týden módy dorazila v outfitu, v němž působila jako oživlá socha z antických dob. Ovšem zrak všech přítomných rychle sklouzl k jedinému provokativnímu detailu. Vrchní díl šatů totiž tvořil pevný korzet připomínající bílé brnění, který na sobě ale nesl realistické obrysy bradavek.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Dokumentární série Láska bolí, ve které zpěvák Radek Banga otevřeně mluví o domácím násilí v dětství, vyvolávala ostrou reakci jeho bratra dvojčete Patrika. Novinář totiž tvrdí, že jeho bratr veřejnosti dlouhodobě předkládá vlastní verzi reality a na rodinném a notně přibarveném příběhu jenom vydělává.
1: Zadrak, zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou to zprávy, vítejte. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný. Nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit.
3: Co se děje v kraji?
4: V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Prozatímní prezidentka Venezuely Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která zemi zasáhla mezi tím, vzrostla na 3811. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. Dvojnásobní světoví šampioni Francouzi se utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop ve 22 hodin našeho času.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té má slovem bude nadále provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíme, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti se dozvíte už za malou chviličku. Tak přeji všem hezký čtvrteční večer, pohodový poslech a posílám další hit.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho podvečerní program s Fugasem. V červenci je zahrada plná života a barev. V tomto období sklízíme plody své práce z předchozích měsíců. No a sázíme nové rostliny. Vysoké teploty a silnější sluneční záření mohou mít vliv na potřebu zálivky a ochranu rostlin před škůdci a chorobami. Pravidelně proto odstraňujeme plevele, které negativně ovlivňují rostliny, a dbáme na průběžné prořezávání ovocných stromů a keřů. Ovocné dřeviny potřebují v tomto období přiměřenou výživu a ochranu proti škůdcům, aby mohli očekávat dobré výsledky.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

Herečka Kajra Hrachovcová na filmovém festivalu. No, odvážná proměna. Vítejte v bulvárním okénku. S úplně novou vizáží se na Karlovarském festivalu ukázala Kateřina Kajra Hrachovcová. Vlasy zkrátila na minimum, takže už nepoužívá nůžky, ale holící strojek. A přidala také piercing do obličeje. Své dlouhé vlasy schodila před několika měsíci. Z krátkého sestřihu má hlavu oholenou na takzvanou jedničku, což je délka do 3 mm. Svou image také doladila platinovou barvou.

dají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, čtvrteční podvečerní program dnes 9. července. No a právě na toto datum se můžeme jít podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2023. Bylo 34,3. Nejstudenější 9. červenec pak byl v roce 1948, kdy bylo jen 8,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,4. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeji vám hezky zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na pátek, kdeže a doufám, že se v 11 hodin dopoledne opět uslyšíme. Do té doby, čau bas Fugas.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkné odpoledne. Pražský vrchní soudce na přelomu srpna a září vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Bude projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové, které prvoinstanční soud uložil v květnu za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitým trestem 500 000 korun. Jednání je nařízeno na 2 dny, 31. srpna a 1. září.
3: Co se děje v kraji?
4: Jemnice na Třebícku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce výjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů korun. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Výměna letounů vyvolává otázky o tom, zda je nový Boeing vybaven dostatečnými bezpečnostními prvky. Evropský souboj nabídne páteční čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

kusem vzduchem. Nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede. Budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí. Poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědů.

0: odpověď skrytá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120L.
2: Prosím? 120L.
1: A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradne.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechnice.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

jemu už můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekryt.

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodivod?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vypracoval jsem síťový graf. Jedno navazuje na druhé. Nahory jsou vyloučeny a nebo se s nimi počítá. Pokud bude vzestup cen rovnoměrný, jako dosud, koupíme si první automobil za, malý moment, za 5¾ roku. Výchozím bodem je samozřejmě svatba. No a potom už jsou jen samá pozitiva a sociální jistoty. První dovolená v Jugoslávii, následuje první dítě. Pak již výše zmíněný automobil, zde se stávám zástupcem ředitele. Druhá dovolená v Jugoslávii, druhé dítě. Mezitím samozřejmě rekreační chata, pak též i barevný televizor, přívěs a tak dále, a tak dále, a tak dále, na 10 let dopředu.
2: No, vy jste velice progresivní. Celý RVHP jde na 5 letky a vy už na 10 letku.
1: Při platu 2223 korun 50 haléřů bruto ani jinou možnost nevidím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás mín. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili. A prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapiče, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčiča s krávou. Ona pořád naozaj, naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A taky je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachyně a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám byl to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci sena, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek od vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A vůbec, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Pumpa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pán, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece o toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je země strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmyk. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z té dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sůnky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžela, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat, to už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Hrabé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
1: No přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
2: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
1: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
2: Tak hmoždinky.
1: Správně, hmoždinky. Tak.
2: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
1: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
2: Ano. Jo? Takže teď to máme.
1: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím tě.
2: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
1: Ano.
2: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
1: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
2: U všech čertů.
1: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
2: Tak já už to mám takhle.
1: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
2: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
1: ano.
2: Natloukl si nos.
1: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
2: Myslím, že už to mám. Ententýky,

0: je překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo? Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že? Zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo ljup. To naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdo nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze. To je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a budeš.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si, to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší, jak mě viděl, takže k tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladý si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladý povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám, je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám s sebou peníze. A on pá, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šli tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo, a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat, jo, tady kriminalita tady je a oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídá, to mi pražský policajti zatajovali. Povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká. A já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala jsem. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ušel na čáře v pásmu, ne? S Britou. Vede mu německý občák, čistokrevnej. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Už na takovou pasivu, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozhlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, už je chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odprásne ani cvaj. Brita ho viděla, tak začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu stačil vytáhnout škorpíka varovat, jo, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
2: Co ten chlápek?
1: Čistý průstřel. Tady. Kdybych měl G8, jo, tak nemá hlavu. Že to nefasuju. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě nic tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím, tato. Oši, a najednou nade mnou vrtulník, ne? Vidíme, kde dolů. A z něho běží ke mně, oši, velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. A že se tady blbneš? Jsi celý, úplně vyděšený. Jsem nic neříkal, já jsem byl hotový z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytl nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrtem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď, vole, buď zlehneš nebo vůbec, vole, tam se nezvedneš už.
2: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvý, ne?
1: Čekaj, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
2: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
1: Když hůj, ne? Když ti tady povídám o svý Britě, už vám nic neřeknu, vole. To jsi teda, to je vojenský tajemství.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl, jo, teď tam byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza.
2: Pa, teď se mají, teď nejen teda to uvěděl. A máme po filmování.
1: Všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako on by ti teda, jako aspoň na ten záběr, že by si se nasadila, jako že se sněš, to se jako vemem to trošku takhle, tohle.
2: No, ale to musíte se nadělat, já to snad nějak přehiju.
1: Jako jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je jako oprali, ona si je vzala, nějaké dělej. Já takhle stála v té hodě a
2: jej na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodě. Teď ten asi ty kravo, a se nenajím, co bude.
1: No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo, takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Kvasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor udělal narychlo z pryskyřice takovej, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tu na jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice, tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, najednou telefon. A pam.
2: Prosím?
1: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam. Malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam. Malinký moment, on je daleko na zahradě, tam kolik, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam. Koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý, jde. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě z nebe, tak jde to svil. Kamarádi, ať vám uklíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu. Ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik. Křídla ustříhne. Aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející žán. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.